koffertu zranu v těhoté. A čo nám líbilšia, to nám sonde sonde mejho. Mej karta. Mej karta. Yeah.